0: A na té lůce?
1: Zhoří ti srdce.
0: Zhoří ti srdce? Zbyde jen hrst popela, pohozená v řece.

0: Na vrchlopeníka klášter stavějí. Na vrchlopeníka klášter stavějí. Klášter stavějí. Klášter stavějí. Mramorové okna doňho dávají, doňho, once more, doňho dávají,
1: doňho dávají.
0: A ještě jednou.